0: Úplně zde.
1: Štíla cvížu imiči. Tokio Miyazaki-san, Shinko.
0: Není na pět. Nežíte s ne?